Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka. My friend!

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hezké ráno, zprávy z dopravy pro vás má Hanka Koterová. Silný provoz je dnes po ránu na D1 ve směru na Přerov. U Bělotína na 314,5 kilometru se totiž vyšetřuje nehoda dodávky. Na místě jsou hasiči, záchranáři i policie. V koloně se zdržíte asi půl hodinky a popojíždí se už od 318. kilometru. A silný provoz je dnes po ránu také na jihu Moravy na Hodonínsku po bouřkách. Zdržíte se například na výjezdu ze Strážnice směrem do Uherského Hradiště. Tady provoz zablokoval porouchaný kamion a jezdí se tu kyvadlově. Kolony se tvoří obousměrně. To je prozatím z dopravy vše. Šťastnou cestu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Od 1. června je v metropoli Zličín
4: Ninja Park!
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu metropole Zličín.
5: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj.
6: A teď?
5: Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy.
6: Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala.
5: Žluté lázně v Podolí.
6: MHD, na kole i pěšky za chvíli.
5: Nejslunečnější léto v Praze. To jsou žluté lázně.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
13: Máme.
12: Hele, radši to vem znova.
14: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
15: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
16: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
17: Příze látky tvoření, našeho života koření.
15: Pro háčkování.cz.
18: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Počasí. Oproti víkendu pro vás mám docela dobrou zprávu. Oblačnosti dneska ubyde. Tedy jak kde. Pokud nás posloucháte na jihu, tak tam si užijte parádní slunečné počasí. Naopak na severu počítejte s mrakama a ojediněle tam může i zapršet. Teploty budou dneska takový příjemný letní standard, většinou mezi 18 až 23 stupni. Největší letní pohodu hlásí jižní Morava, kde to vytáhnou na 25. Na horách pravý opak, kolem 12 stupňů.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Je před sedmou, krásné pondělní ráno, tohle je Hit Radio 90, od mikrofonu vás zdraví Vláďa Řepka. Tak máme nové fotbalové krále. Španělé včera v New Yorku udolali Argentinu. Ale jestli si z toho finále budeme něco pamatovat, tak to, jak pod stadionem ve vozíku rejdila Madonna, kterou jako řidiči vezli fotbaloví bohové Ronaldo a Ronaldinho. My také jedeme s Hadavejem.
2: Hit Radio 90.

0: Dobré ráno v 7.08 na Hitradiu 90. Emília. Ta v těch našich milovaných 90. tvrdila, jak nechce být zpěvačkou jednoho hitu. Tak prosím, ať teď zvedne ruku ten, kdo si od ní pamatuje ještě jiný hit. Ruce dolů, vidím, že žádná ani nebyla nahoře. Tak jeden hit, ale stál za to. Jak to bude s tím letem tenhle ten týden? Zůstat tady, trochu se ochladit nebo kliknout na nějaký last minute? Tak koukám tady na předpověď, teploty kolem 20, bude se to na nás mračit a prý si tenhle týden léto bere dovolenou. Jednou to přijít muselo. Za chvilku Maggie Reilly nebo The Cure na Hitrádiu 90.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Ranní hit Radio 90 v 7.22 s Kylie Minogue, kterou vystřídají Cranberries, a dobré ráno přeje Vláďa Řepka. Když jsme se včera odpoledne vraceli do Prahy, prosím vás, co se to dělo u těch benzínek? To jsme jako opravdu všichni jeli natankovat benzín a naftu, když končí vládní strop na palivo, nebo se tam něco rozdávalo zadarmo? Třeba v Praze nebo v Plzni to tak opravdu vypadalo. Kolony tentokrát nebyly na dálnicích, ale před pumpama, a čerpadláři se zdáli té neděle poněkud vyčerpaní.

0: Krásné pondělní ráno, 8:04, na Hit Radio 90, Kim Wilde. Kdyby ještě žil Přemek Podlaha a sousedovic Stoníček, tak by se přední kluci museli mít hodně na pozoru. Ona se paní divoká totiž nezdá, ale totálně propadla profesionálnímu zahradničení. A prosím vás, není to žádná amatérka, normálně vyhrává zahradní výstavy a dokonce o tom napsala i knížky, ale naštěstí pro nás ani tu muziku na hřebík nepověsila, pořád koncertuje a vydává desky. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, Honza Kalousek bude a Chodím ulicí.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: To, co tu voní, je pravá kůže. Bez ní by Scorpions nedali ani ránu. Teď jsou 4 minuty před osmou na Hit Radio 90. Podíváme se, jak bude, co se děje a taky, jak to jede.
1: Doprava.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Provoz houstne na příjezdu do hlavního města po D1. Na vině je nehoda na trase Benešov-Mirošovice. Na výjezdu ze Senohrab policie zasahuje u vážné srážky dvou osobních aut. A silný provoz je také na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. Kolona se vytvořila už u Holubic a je zhruba na 10 minut. A komplikace jsou od rána na D1 u Bělotína směrem dál na Přerov. Na 314,5 kilometru se vyšetřuje od rána nehoda dodávky. V koloně ztratíte půl hodinky a popojíždí se od 322. kilometru. To je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.

0: hlouposti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv dnes zřejmě vzrostou. Podle analytiků by měla zdražit hlavně nafta, a to až o 3 koruny za liter. O desítky haléřů ale zřejmě vzroste i cena benzínu. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. Řešit můžou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. V souvislosti s nedělními odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku. Britský premiér Keir Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi labouristické strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Panovník následně požádá Burnhama o sestavení vlády. No a fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládne mistrovství světa. Jeho americký tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernándeze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
2: Davide, díky do News Centra, pokračujeme.
0: Počasí.
2: Oproti víkendu ubývá dnes oblačnosti, hlavně na jihu Česka si užijete parádní slunečné polojasno. Naopak, na severu tam počítejte smraky a ojediněle tam může i zapršet. Teploty dneska budou takový příjemný letní standard, většinou mezi 18 až 23 stupni, jižní Morava hlásí 25 a hory 12 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Dobré ráno, zdravím všechny i ty, co se k nám připojili po 8. Ránem na Hit Radio 90 vás provází Vláďa Řepka a svět se zbláznil. Já vím, že to víte. Litr mléka je v obchodech levnější než obyčejná balená voda. V akci za necelých 6 korun. Takže žádný kafe, natankujte rovnou kakao. A nám z alergií na mléko posílám black or white.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 si ve čtvrt na 9 připomínáme hit Everybody od DJ Boba. A nemusíme jenom vzpomínat, klidně začněte rovnou trénovat taneční kroky. René Baumann, jak se DJ Bobo jmenuje, vydal na začátku roku novou desku a už v říjnu přiveze svou obří mega show přímo do Ostravy. A ani my nezůstáváme pozadu, hrajeme 90ky non-stop a pokračujeme za chvilku ve velkém stylu. Bryan Adams, Rod Stewart a Sting budou.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Hit Radio 90. 90ky non-stop.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Ranní hit Radio 90, Marka Anthonyho střídají OMD, krásné ráno. A moji milí, co se stalo? My spolu máme nějaký problém? Ne, já se ptám, protože jste včera odpoledne nic nepoustovali, tak jsem si říkal, jestli je všechno v pohodě, nebo jste mě vyhodili z přátel, nebo začali ghostovat. Tak ne, ono to bude tím výpadkem. Během neděle nefungovalo přihlašování na Facebook ani na Instagram, tak to bude ten důvod, kdy jsme na chvilku zase museli žít ten normální život bez sítí. A vůbec to nebylo špatný. Budu hrát ještě Liquido nebo Roxette The Stars v 8:30. Krásný ráno.

0: 8.39 na Hitradio 90, Roxette Stars, krásné ráno. A včera se provalila jedna velká svatební tajnost. Zpěvačka Mel C ze Spice Girls. Tahleta drsná Sporty Spice se v 52 letech tajně vdala za australského modela. A dorazily skoro všechny holky z kapely Spice Girls, chyběla jenom Victorie, která dala přednost včerejšímu fotbalovému finále v New Yorku, ale nevěsta jí to odpustila, protože tam byla Victorie s ní, navrhla jí svatební šaty, ve kterých to nevěstě Mel C seklo. Prostě láska je láska. Lucie Bílá bude taky s Ilonou Čákovou za chvilku.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

0: A jdeme na silnice. Doprava. Mám jednu aktuální na výjezdu z Prahy. Po D1 směrem do Brna u Chodova havaroval autobus, kolona se netvoří a v Praze v Útulné ulici s křižovatkou s Hostýnskou se srazila dvě osobní auta a výrazně brání v provozu.
1: Pohodové dopoledne u zpráv z dopravy vás vítá Hanka Koterová. Silný provoz je teď aktuálně před Prahou na dálnici D11, kde hned na prvním kilometru na exitu Horní Počernice policie vyšetřuje srážku dvou osobáků. Komplikace jsou od rána na D1 u Bělotína ve směru na Přerov. Tady na 314,5 kilometru totiž už časně ráno bourala dodávka. A na D1 ve směru z Vyškova do Brna vás také čeká kolona zhruba na čtvrt hodinky. Na 201. kilometru v levém jízdním pruhu se vyšetřuje srážka dvou osobáků. To je prozatím z dopravy vše. Šťastnou cestu.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
7: Montujeme,
8: vyklízíme,
7: krabice vám zapůjčíme.
8: Těžký kusy, to je naše.
7: Však recenze mluví za vše.
8: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
7: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Oproti víkendu ubývá oblačnosti, hlavně na jihu Česka bude parádní slunečné polojasno. Naopak na severu spíš počítejte s mrakama a ojedinělé může i zapršet. Teploty dneska většinou mezi 18 až 23 stupni, jižní Morava hlásí 25 a hory 12 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Minutu před devátou vás sladí Hit Radio 90. Vláďa Řepka přeje příjemný pondělí. Kam vyrazíte na dovolenou? Nevíte? Tak spolu koukneme na místa, kde se nebudeme mačkat jako sardinky. A teď Meatloaf.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 9.10, pondělní hit Radio 90, Jamiroquai. Pokud je někde přesilovka okolo 30 turistů na jednoho místního, tak tomu se říká overturismus. Ale hlavně asi místní nás milujou, že jo? Když jim tam přijedeme vyvalit ty naše šunky. A ono možná ani není co vyvalovat. Kde? Protože je všude plno. Jedno takové místo je chorvatský Dubrovník, takže na Chorvatsko prosím v plánech zapomeňme a zkusit můžeme třeba Rumunsko, Albánii a mezi náma ono ani to Slovensko vůbec není špatný. A ještě nám tam budou rozumět, ale musíme mluvit nahlas a zřetelně. Elton John pro vás mám za chvilku na Hit Radio 90.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Hledáte místo pro školení,
8: konferenci
7: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
8: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
7: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
8: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
9: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tohle jsou Snap the Power na Hit Radio 90 v 9.25. Tak máme nové fotbalové mistry světa, Španělé slaví a my tady sledujeme dozvuky té včerejší akce v New Yorku. Tak, Madonna, Robbie Williams, Mapeti, všichni skvělí, ale úplně nejlepší byl Donald Trump, ten předával vítězný pohár a nějak zapomněl odejít z pódia. Ani to, že ho vystrkovali, nepomohlo, on tam zůstal a dál pumpoval pěstičkama do rytmu. Jak se tomu říká? Nechtěný spolubydlící na party. No měli mu pustit šup šup song, ten teď na Hit Radio 90.

0: 7 minut po půl desáté, Hit Radio 90, Evangelis, pěkné pondělí. Dneska jsme se bavili docela dost o dovolených, tak jestli se chystáte, koukněte se, kdy vám končí pas. Ministerstvo vnitra sdělilo, že letos skončí doklad 100 tisícům Čechů, tak ať to nejste hlavně vy. Kdyby, tak výměnu vám samozřejmě udělají do 24 hodin, ale je to mastný. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, bude Madonna, Phil Collins, dorazí také Markéta. Já jsem Vláďa Řepka a zítra v 7, ahoj.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Cit Radio 90, už vás kousek před desátou zdraví Markéta Rachmanová. Horký summer in the city, snad opět o víkendu. O počasí si řekneme víc za chvíli, teď na silnice.
1: Doprava.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Vážná dopravní nehoda dvou osobních aut nám uzavřela obchvat Jihlavy. Ve směru dál na Znojmo na kruhovém objezdu zasahují záchranáři, policie i hasiči a kolony se tvoří ze všech směrů. Před Prahou se pak zdržíte na dálnici D11. Na prvním kilometru na exitu Horní Kočernice se došetřuje srážka dvou osobních aut a na D1 pak pozor na 318. kilometru ve směru z Ostravy na Přerov. U krajnice v místě dopravního omezení překáží porouchaný kamion. V koloně se popojíždí půl hodiny už od 325. kilometru. To je z dopravy vše, přeju vám šťastnou cestu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
8: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření, našeho života koření.
9: Pro háčkování.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: HappySport.cz.
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
13: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Na jihu dneska bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě ještě 25 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak dneska to bude taková meteoválka jich proti severu. Ale jinak jsme všichni na jedné startovní čáře, nazvaný pondělí. S vámi už Markéta Rachmanová. A kdybyste věděli, co já sebou dneska všechno nesu, tak hezký dopoledne. Jsme Hit Radio 90.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Zapomeňte na nudné analýzy a taktické tabule, protože když Španělé vyhrají fotbalový titul, tak to není jenom sportovní úspěch, je to prostě čistokrevná fiesta. No a k tý patří tenhle ten soundtrack, tenhle legendární hit Shaft má v sobě přesně ten španělský temperament, který donutí slavit i ty Španěly, který zrovna fotbalu úplně nefandí. Teda moment, jestli vůbec takový existují. Tým anebo Celine Dion už za chvíli hit Radio 90. Hezký pondělí.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90. je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas. Autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

Na Hitrádu 90. Ace of Base, Beautiful Life. No tak my tady v Česku už bezpečně víme, co znamená zastropovat. Není to to, že celý víkend se plahočíme na chalupě a brousíme a bílíme tam stropy, ale že prostě stojíme v kolonách na pumpách, protože je ohlášený zdražení pohonných hmot. No a tak někteří včera možná odjížděli z těch pump s pocitem, že udělali sice něco pro rodinný rozpočet, ale zároveň byli z těch front na čerpačkách docela vyčerpaní. Takhle už ale pumpujou Technotronic. Teď na Hit Radio 90. Hezký pondělí. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

0: Posloucháte Hit Radio 90. Brian May z kapely Queen měl včera 79. narozeniny. Už v červnu ale dostal dárek, protože mu oznámili, že získá hvězdu na speciálním chodníku slávy, kde jsou třeba astronauti, astrofyzici, jaderní fyzici a je tam třeba taky Stephen Hawking. Ceremoniál proběhne v říjnu. Do 11. hodině tady na Hit Radio 90. budou Bon Jovi anebo Aerosmith.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making.

0: na Hitrádiu 90, kousek před 11. ještě Bon Jovi. Pokračujeme samozřejmě v příští hodině. Pokud jste na silnicích, zdravíme za volanty a posíláme aktuální informace.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Vytížený pražský okruh stojí, silný provoz je aktuálně na trase Běchovice-Satalice. U odbočky na Horní Počernice na 59. kilometru se totiž vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh. A vážná dopravní nehoda dodávky teď aktuálně uzavřela D7 směrem na Chomutov na 39. kilometru. Poslední volný sjezd je exitem Panenský Týnec. A silný provoz a kolona je také na D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Zdrží se v pravém pruhu hlavně kamiony, a to víc než půl hodiny po pojíždí od 205. kilometru. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Vémart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vémartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vémart. Ušito v Liberci.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
9: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
11: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Na jihu bude dneska většinou polojasno, na severu oblačno, místy taky s přeháňkami, večer oblačnost se bude rozplývat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jižní Moravě ještě kolem 25.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Po nekonečných týdnech skončilo konečně fotbalový mistrovství světa a Donald Trump se ještě teď možná diví, jak je možný, že on žádnou trofej nedostal. Čekal tam v záři reflektorů a zlatých konfet fakt dlouho. A je hodně možný, že tam někde v útrobách stadionu v New Jersey čeká stále. Já jsem Markéta Rachmanová, nabídnu vám Lionela Richieho už za moment, tak hezký pondělí.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Pondělí může znít nějak a pak taky může znít takhle. A Hit Radio 90, Lionel Richie. Doby, kdy stačilo koupit kytku a pustit Lionel Richieho, snad nejsou ještě definitivně pryč. Ale dneska přece jenom jedou romantičtí chatboti a psychologové už hledají odpovědi na otázku, když si žena píše s chatbotem víc, než se s manželem doma baví, je mu nevěrná. 90ky jsou za chvíli zpátky i se Spice Girls. Hezký dopoledne.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.

Tohle je pobřežní hlídka na Hit Rádiu 90, 3 minuty před 11:30. No, rodina Ledeckých se rozhodla, že zbourá Instagram, protože minulý týden postla svoje fotky z řecký levkády Ester a včera to udělal její táta Janek. A jako, když se na obě dvě ty fotky podíváte, má je samozřejmě na Instagramu, je to reklama na dokonalý životní styl, je zatím určitě tvrdý trénink a cítím z toho takovou tu vzájemnou rodinnou disciplínu, jakože se inspirují navzájem a prostě to nějak jako celý hrozně hezky funguje. Myslím navíc, že tady se paštiky, řízek a pivo na dovolenou rozhodně nevozí a asi ani nikdy nevozili. Posloucháte Hit Radio 90, Líza Stansfield.

0: Na Hitrádiu 90 cover v 11.38. Dneska ráno byla velká zima, nejnižší teplotu naměřili na Kvildě, kde byly -3,3 stupně. Jestli no to nebude tím, že se blíží svátek svaté Ony. No a nám všem se blíží poledne, budou třeba Bryan Adams a nebo Roxette.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Já už se upřímně nemůžu dočkat, až bude prosinec a až Bryan Adams přiletí do Prahy zahrát do O2 Areny. Vstupenky ještě jsou, tak pokud máte zálusk, rozhodně bych neváhala, protože oni si to pak lidi předtím začnou rozmýšlet a ty lístky začnou hodně rychle mizet. Bude 12, dáme si přehled aktuálních dopoledních informací, taky se podíváme na počasí a ze všeho nejdřív na silnice.
1: Doprava. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. S menším zdržením počítejte na pražském okruhu ve směru k D10 na trase Běchovice-Satalice. Na 59. kilometru došlo k dopravní nehodě osobáku s nákladňákem. Bouračka blokuje levý pruh, tak tam buďte opatrní. Zdržíte se taky na D1 před Brnem. Kolony, hlavně kamionů v pravém jízdním pruhu, se tvoří na trase z Vyškova do Brna. Provoz vázne mezi 217. a 196. kilometrem. Osobáky ztratí okolo 30 minut, nákladňáky budou poskakovat víc než hodinu. A na D1 pak na 41. kilometru ve směru z Brna do Prahy nepřehledněte porouchané vozidlo. Raději tam dejte nohu z plynu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.
17: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Skončila regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice se tak opět řídí pouze trhem a proto se očekává zdražení paliv. Více zaplatíme zejména za naftu, které skončila také snížená sazba spotřební daně. Kabinete čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Upravuje dosavadní přidávání k penzi podle věku. Vládní prázdniny pak plánuje Strakova akademie v prvních dvou srpnových týdnech. Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá 2 týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou, a to na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k rekonstrukcím nebo údržbám. Na pražské Štvanici začala hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open. Titul obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. Hraje se na tvrdém povrchu, dotace turnaje je zhruba $283,000.
2: Počasí. Lucie, díky, já doplním ještě informací o tom, jak bude na obloze. Zítra většinou polojasno, místy se vyskytne občasný déšť anebo přehánky, hlavně na severu a severovýchodě území, večer bude obývat oblačnost i srážky. Zítřejší teploty stejně jako dnes 19 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dotočila se prý Zábava k vínu, film Bobule, už 4. díl. Tak snad to nebude stejná kvalita, jako když ty vinný hrozny projdou po 4. lisem. Co a my po 12. hodině, Markéta Rachmanová, já jsem připravená.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Offspring, je Rádio 90, 10 minut po 12, hezký odpoledne, pořád se do toho umí pěkně opřít, za ty roky už po nich asi jejich manželky vůbec nemůžou chtít, že by trávili léto doma, víkendy u televize, ale včerejší fotbal se rozhodně nenechali ujít a možná i Offspring dneska debatujou o tom, jestli halftime show byla dobrá, anebo jestli se na to radši pořadatelé měli vykašlat a nechat to hrát. V každém případě ta parta, která musela tady v Mžiku připravit improvizovaný pódium pro show, ta se podle mě zapotila mnohem víc než samotní fotbalisti. Za chvíli Duren Duren.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové naše

0: kterému můžete věřit.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
7: Máme.
6: Hele, radši to vem znova.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Podcast Vypalovačka o fenoménech 90. let má sice teďka přes prázdniny pauzu, ale jenom proto, abychom se na podzim objevili ještě silnější a nabitější, protože těch témat je opravdu spousta a vy nás v tom podporujete, takže moc díky za to. Můžete si dát třeba díl o Michaelu Jacksonovi, kde jsme probrali všechny ty šokézní kauzy, anebo třeba taky pražský koncert. Mimochodem v září to bude 30 let, co Michael Jackson dobil pražskou Letnou. Podcast Vypalovačka si můžete samozřejmě poslechnout všude tam, kde se podcasty poslouchají, taky na YouTube a nebo na webu Hit Rádia 90. Za chvíli Richard Miller, teď Rod Stewart. Hezký pondělí.

0: Léto je sice v plném proudu, ale Richard Miller pro fanoušky chystá takovou speciální sérii koncertů Richard Miller Vianoce. Ano, půjde o koncerty laděný do sváteční předvánoční atmosféry a budou tam i český zastávky, tak si to pohlídejte. Ale už teďka v sobotu 25. zaspívá Richo Miller v rámci letní filmové školy v Uherském Hradišti. Bude to přímo na kolejním nádvoří. A to myslím bude moc hezký. Dál hrajeme 90ky nonstop, už za malou chvíli jsme zpět.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus CZ.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle je hit z dob, kdy měl Michael Bolton ještě hřívu jak ohon nějakýho koně. To jsou asociace. Se 13. hodinou vás zdraví Markéta, pošlu vás na silnice, právě teď pro vás máme aktuální informace.
1: Doprava.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hned ke dvěma nehodám došlo na pražském okruhu. Ve směru k D1 se poprvé bouralo na 23,5 kilometru. Srazilo se tu osobní auto a dodávka. Bouračka blokuje jeden jízdní pruh. Po druhé se na okruhu bouralo na 21 kilometru, kde jsou v sobě tři osobáky. Před blokuje levý jízdní pruh. Zdržíte se taky na D1 před Brnem. Kolony, hlavně kamionů, v pravém jízdním pruhu se tvoří na trase z Vyškova do Brna. Provoz vázne mezi 223. a 196. kilometrem. Osobáky ztratí okolo půl hodiny, nákladňáky budou poskakovat více než hodinu. A čas navíc naberete i na obchvatu Jihlavy. Asi 1,5-kilometrová kolona je před pruhovým objezdem u odbočky na hlavní tah do Znojma. Na vině je dopravní omezení a s menším zdržením musíte počítat i v protisměru.
0: A ještě aktuální informace. V Praze opět nejede metro, konkrétně linka C z Pražského povstání se momentálně nedostanete na Florence.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz
3: 90.

0: počasí.
1: I zítra bude většinou polojasno, místy se vyskytne občasný déšť, přehánky hlavně na severu a severovýchodě území, k večeru se pak bude vyjasňovat. A i zítra budou teploty někde mezi 19 až 23 stupni. A ráno na mikinu.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hezký pondělí je 20. července. Všimli jste si toho, že v konverzaci používáme čím dál častěji větu není to AI. Dokonce i o Madoně se včera pochybovalo, jestli byla pravá, a nebo to byla nějaká chatbotí verze. Tady vládne opravdovost se vším všudy, co si pod tím umíte představit. Já jsem Markéta Rachmanová. Další společná hodina před námi.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit Paráda Eurochart Hot 100.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hitra.

Vlnám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Včera byl před finálem mistrovství světa ve fotbale na hřišti, během finále samozřejmě v hledišti a teď taky na Hit Radio 90. Tolik Robbie Williams a Strong i Ivo Olač už je za mikrofonem Hit Radio 90. Přeju vám krásné pondělí. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá v dopravě, o tom více naše kolegyně.
1: Doprava. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. S komplikacemi musíte počítat na Pražském okruhu. U sjezdu na Jinočany na 21. kilometru směrem k D1 došlo k nehodě. V koloně budete poskakovat od sjezdu z D5. Opatrní buďte na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Olomouce. Na třístém 29. kilometru za nájezdem z Hladkých Životic překáží v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Čeká se na odtahovku, taky nepřehlédněte. A na D1 zůstaneme. Roztrhané kolony v pravém pruhu popojíždí na trase Vyškov-Brno. Poprvé se brzdí před Rousínovem na 222. kilometru. Pak provoz vázne i u Holubic, Rohlenky, Bedřichovic a Slatiny. Na cestě do Brna ztratíte asi 20 minut.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska většinou polojasno. V severní polovině území může být i oblačno, přechodně zataženo a taky se můžou objevit přehánky. K večeru pak budou srážky ubývat, stejně tak jako oblačnost. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25. No ale nás zajímá, jak by to mělo být zítra, jestli to bude pokračovat. Bude. S teplotama v podstatě úplně stejný, s počasím taky úplně stejný. Přehánky, hlavně tedy na severu, jinak většinou polojasno.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: I s tím počasím to může být lepší, když je léto, že jo? Ale zase se potom budeme stěžovat, že je velký vedro, tak nevím. Doufám, že jste spokojeni i tak a určitě budete spokojeni s tím, co bude vysílat Hit Radio 90 v následujících chvílích i hodinách. Hrajeme 90 non-stop, teď jedna od D-Ream. Things can only get better.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Taky vás včera během toho fotbalového finále štvalo na postranních reklamách u hřiště takové to přistávající nebo startovací letadlo? Já jsem teda předtím moc nekoukal, takže nevím, jak moc to bylo vidět při těch předchozích zápasech, ale všiml jsem si ho teda pořádně právě včera večer a říkal jsem si, jak to, že to těm hráčům nevadí, že je to neruší. Já teda, když mám něco v periferním vidění, jako třeba blížící se letadlo, tak se teda okamžitě přestanu soustředit na cokoliv jinýho. Se svým letadlem tady byli Red Hoti a teď už se tady můžeme soustředit na následující program Hit Rádia 90. Za chvíli další letní hit od Inner Circle, anebo taky další rockovější pecka od Cranberries.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigacombu.

0: akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Máte-li doma velkého fotbalového fandu, tak teď už si konečně po 5,5 týdnech budete moci užívat ticha po vzoru depešáků, které jsme tady měli na Radio 90. I když teda pořád jsou tady další sporty, jako třeba tenis. A jestli se našim holkám bude dál takhle dařit, tak bude toho fandění a šťastných výkřiků ještě víc. Bára Krejčíková včera vyhrála titul a tím pádem žádná jiná země nemá letos tolik ženských singlových titulů v tenise jako Česko. Už celkem 8. A teď se hraje Prague Open, tak věřme, že tam přibude další. No ale mezi tím přibude i další z velkých 90kových hitů v programu Hit Rádia 90. Tady je s ním Tom Jones. Krásné pondělí.

0: Tohle svítání od Lucie na Hit Rádiu 90 bylo příjemné, ale to dnešní svítání v Česku nebylo úplně příjemné pro ty, co třeba spali pod čirákem. Kor někde na Šumavě, kde dokonce mrzlo. V tomto týdnu asi ani nebude příliš moudré spát s otevřeným oknem, protože až o víkendu by se to mělo dostat do těch letních normálů. Tak to prosím vás nepodceňte, úplně nejhorší je mít dovolenou a být nemocný, že jo?
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Hradci Králové na Slezském předměstí za 4 miliony 100 tisíc korun, byt 3+1 v Nadějově u Jihlavy za 3 799 tisíc, chata ve Velkých Popovicích na Praze Východ za 6 milionů 899 tisíc, rodinný dům v Lahošti u Teplic za 8 milionů 590 tisíc a stavební pozemek v Trnávce u Nového Jičína za 2 miliony 320 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90.

0: Tohle byla ta, kterou včera na stadion v New Yorku přivedli Ronaldo a Ronaldinho, ale teď jsme ji přivedli my na Hit Radio 90. Madonna za námi a před námi Eliška s dopravou.
1: Doprava. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Bouralo se na teplické D8 ve směru do Německa. V místě prací v Úžicích na 10. kilometru omezuje provoz nehoda dodávky. Připravte se tu na kolonu, poskakovat budete více než 3 kilometry a ztratíte okolo 20 minut. Dodávku nepřehledněte na 329. kilometru D1 u Hladkých Životic. Ve směru z Ostravy do Olomouce blokuje pravou krajnici. A podobný problém hlásí i D5 na úrovni Berouna na 21. kilometru směrem na Rozvadov. Blokuje provoz porouchaný nákladák. Očekávejte tu zdržení. Před místem se vytvořila 3-kilometrová kolona.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
1: Počasí.
2: Podobně jako dneska bude i zítra většinou polojasno, ale na severu a severovýchodě přechodně oblačno, až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty jen mezi 11 a 5 stupni, nejvyšší denní 19 až 25.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, no a dneska to budou narosky. Dáme si hity známých oslavenců těchto dnů. Zítra bude 52 jednomu z East 17, Terrymu Coldwellovi. Už včera bylo 79 Brianovi Mayovi z Queen, no a pouhý den po Brianovi se narodil i další z nejlepších kytaristů historie, Carlos Santana. Ten tedy slaví 79 dneska, tak právě jeho hitem začneme.
1: Hit Radio 90 a Ivo Ala. 3 ve 3.

0: Na Hitrádiu 90 doznívá jeden z těch méně známých hitů skupiny East 17. Po odchodu hlavního tahouna samostatného autora skoro všech písní Tonyho Mortimera prostor tedy dostali i další ve skupině nově pojmenované E17. A právě zítřejší oslavenec Terry Caldwell se na písničce Each Time podílel i autorsky. Mimochodem od roku 2014 je vlastně jediným původním členem East17, který ve skupině ještě je. Podobně jako je stále včerejší oslavenec Brian May v současné verzi kapely Queen, od něj jsme se zahráli Too Much Love Will Kill You. No a na úvod dnešních 3 ve 3 tady bylo něco od oslavence dnešního Carlose Santány, konkrétně ten obrovský hit s Robem Thomasem Smooth.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Tja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

Zrovna jsem si tady ještě ověřoval, jestli Marky Mark, tedy Mark Wahlberg, včera také osobně přihlížel finálovému zápasu na mistrovství světa ve fotbale, protože jsem ho v hledišti během těch prostřihů neviděl. Tak nejspíš ne. Byl tam teda jeho kolega ze skryté identity, Matt Damon, který si udělal čas během toho asi velmi náročného programu, který teď má, propagace filmu Odyssea, i když ten film už asi žádnou propagaci nepotřebuje, když trhá rekordy návštěvnosti. Doufám, že už jste byli, anebo že brzy půjdete. Doporučuju, jestli se rozmýšlíte. Tady už ještě nejdou Kono, Nothing Compares to You, na Hit Radio 90.

0: Jestli se vaše děti o prázdninách už hodně nudí, tak je třeba zkuste přinutit nosit oblečení obráceně. Jako tak činili Chris Cross v dobách slávy, když udělali tuhletu skvělou písničku Jump. A nebo třeba jenom zkuste vybídnout k tomu, aby si zaskákali na místě. A dejte nám pak vědět, jak to dopadlo.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636 Hit Radio 90.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: happysport.cz.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vzhledem k tomu, že se to počasí teď momentálně nechová úplně letně, tak jsme na Hit Rádiu 90 přidali na letních hitech tolik as voda Shine, teď už doprava, to je Lišky.
1: Doprava. Bouralo se na teplické D8 ve směru do Německa. Na 10. kilometru u Úžic se srazila 4 vozidla. Dálnice byla chvíli úplně neprůjezdná. Teď se podařilo obnovit provoz alespoň v jednom pruhu. Do kolony vjedete už na 2. kilometru u Klíčan. Zdržení je okolo hodiny. Trpělivost budete potřebovat i na Pražském okruhu. Se zdržením musíte počítat kvůli silnému provozu mezi plzeňskou D5 a Ořechem. Ve směru k D1 ztratíte 10 minut. Na okruhu budete poskakovat taky ve směru z Modletic na letiště. Poprvé se brzdí u Jesenice a k prvnímu tunelu budete popojíždět 15 minut. Dalších 10 minut navíc vás čeká následně mezi Lochkovem a Ořechem.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
11: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
12: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
13: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
14: Příze látky tvoření, našeho života koření.
12: Pro háčkování.cz.
15: Tak už můžu?
16: Točíme.
15: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
16: No co asi děláte, ne?
15: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
16: A dál?
15: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
16: A kde vás najdou?
15: Jako adresu?
16: Webovky.
15: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
16: Máme.
15: Hele, radši to vem znova.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
18: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
19: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
20: Od 1. června je v Metropoli Zličín
21: Ninja Park!
20: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
22: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
20: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
22: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.

0: počasí.
1: I během zítřka by mělo být podobně jako dnes, většinou polojasno, ale někdy i oblačno na severu a severovýchodě, i zataženo se občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní 19 až 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Příští pátek, 31. července, bude mít narozeniny Norman Cook. Jestli se teď nedokážete vybavit, kdo to vlastně je, tak jeden z jeho mnoha pseudonymů jistě pomůže. Fatboy Slim. No a teď ještě pomůže jeden z jeho velkých hitů.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Třeba se teď říkáte, Hergot, proč já včera nenatankoval, když tady skončil ten cenový strop benzínu a nafty? Ale Sophie B. Hawkins teď zpívala Damn, I wish I was your lover. To byla jiná dost. 9 minut po 16. na Hit Rádiu 90. Za chvíli něco veselějšího od Ace of Base.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hledáte místo pro školení,
4: konferenci
3: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
4: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
3: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
4: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: 90. jsou zpátky.
13: Hit Rádio 90.

Leon Ferris právě teď na Hitrádiu 90 nabídla skvělou I Know. No a já vím, že jsem vám ještě něco zapomněl říct, když jsme se tu bavili o fotbale a tenisových úspěších našich žen. Máme za sebou i nejúspěšnější dorostenecké atletické mistrovství Evropy v historii. Získali jsme na něm 6 zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí. A jedinou zemí, která nás v hodnocení překonala, byla Británie. Tomu navíc 16-letá Linda Bodková zaběhla na 400 metrů překážek dorostenecký juniorský evropský rekord v čase, se kterým by mohla konkurovat i starším profesionálkám. Třeba na tom posledním evropském šampionátu dospělých by s ním byla pátá. V její věkové kategorii běžela v historii 400 metrů překážek rychleji jenom ta současná absolutní světová rekordmanka Sydney McLaughlin. No tak to se máme na co těšit v budoucnu, když to Lindě vydrží. Držme palce. Hit Radio 90.

0: Jak asi víte, socha Michaela Jacksona je v Praze na Zbraslavi před dětským domovem, který navštívil. No a socha Messiho prý bude v Bukovce na Pardubicku u superfanouška Argentiny, kterým je Miloslav Čurba Urbanec, mimo jiné i pořadatel úspěšného trutnovského hudebního festivalu Obscenes Extreme. Ten má celý dům i plot v argentinských barvách, dokonce i svou dodávku, která má SPZ-ku Maradona. Na zahradě je i socha Diega, kterému tedy brzy přibude parťák Lionel.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Už nemáme zmrzlinu nebo melon, se hodila právě teď na Hit Radio 90. Sweets for my sweet a CJ Lewis. Pojďme na náš zpravodajský servis. Nejprve Eliška s dopravou a potom Lucie s přehledem zpráv.
1: Doprava. Bouralo se na Pražském okruhu ve směru na letiště za nájezdem z Barandova u Slivence. Na 16. kilometru probíhá vyšetřování a likvidace následků srážky osobáku s nákladňákem. Místem se jezdí dvěma pruhy, zdržení je okolo 20 minut. Kolona popojíždí i na teplické D8 před Úžicemi. Na 10. kilometru ve směru do Německa pokračuje úklid po hromadné nehodě. V nesouvislých kolonách budete poskakovat od prvního kilometru, i tady ztratíte asi 20 minut. A na D8 si postojíte i na 31. kilometru ve stejném směru, tedy na Německo. Provoz tu vázne kvůli nákladňáku po nehodě, zatím má kolona necelé 2 kilometry.
2: Vémart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vémartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vémart. Ušito v Liberci.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů.elektro.cz.
6: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.
16: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Zákaz mobilů ve školách vláda podle očekávání podpořila. Týkat se má dětí v mateřinkách, na základní škole, ale také v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek má zahrnovat také čas strávený ve školní družině, jídelně nebo ve školním klubu. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Podle nich návrhy změn trestního práva často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou expertním připomínkováním. Jednorázová jízdenka lanovkou na pražský Petřín po jejím znovu otevření podraží ze 60 korun na stovku. Při nákupu přes aplikaci Pidlítačka vyjde na 90 korun. Nový tarif začne platit 1. září. Pro cestující s dlouhodobými kupony se nic nemění. Marie Bousková vykročila úspěšně za obhajobou titulu na turnaji Prague Open. Nasazená jednička a 21. tenistka světa porazila v prvním kole na tvrdém povrchu na pražské Štvanici Španělku Jessicu Bouza z Maneiro, a to 7-5, 7-5. Postupuje také Lucie Havlíčková, naopak vypadla 17-letá Alisa Oktiabreva.
2: Počasí. Podobně jako dneska by mělo být i zítra většinou polojasno, i když teda na severu a severovýchodě přechodně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 5 stupni, nejvyšší denní mezi 19 a 25 stupni.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: No a vzhledem k tomu, že je to počasí teda v těchto dnech spíše takové jarní než letní, tak si pojďme dát Saša La Primavera.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Zatímco u té aktuální Odyssey Christophera Nolana, tak u osobního strážce se dopředu úplně nečekalo, že to bude takový trhák, jako třeba ta Odyssey je právě teď momentálně. Chystal se dlouho, zpěvačka Whitney Houston v hlavní roli nemusela nutně znamenat komerční úspěch, navíc ještě ta mezirasová romance v dobách, kdy se to ještě úplně dobře nepřijímalo. A potom ještě, když ten film vylezl a pustil se kritikům, tak vůbec nebyl dobře přijat těmi kritiky. No, čekal se velký průšvih, i přesto, že Kevin Costner byl vlastně na vrcholu slávy. No ale ty písničky, že jo, no. Ty písničky mohly za ten obrovský úspěch osobního strážce, který je vlastně dodnes 90-kovou filmovou klasikou a rádi se čas od času na něj podíváme. Ty písničky si zase čas od času rádi zahrajeme tady u nás na Hit Rádiu 90. Za chvíli jiné 90-kové hity.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazážitky.cz.

Mick Jagger se teď na Hitrádiu 90 ptal, jestli jsme neviděli jeho holku, ale my jsme viděli jeho včera na fotbale, jak koukal přímo na stadionu v New Yorku na to finále mistrovství světa. Mimochodem Mick je taky příležitostným hercem, podobně jako byla Whitney Houston, o které jsem tady v této hodině a v této souvislosti už mluvil, ale z hudebního světa do toho filmového ještě z větší části přešel Will Smith. Jeho prvním opravdu velkým úspěchem byla akční komedie Mizerové v roce 1995, která se do našich kin dostala 20. července toho roku a dneska je to tedy 31 let. A proto právě z Mizerů bude náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hitrádiu 90.

0: Pídla Shy Guy, nejúspěšnější hit ze soundtracku akční komedie Mizerové, která měla českou kinopremiéru právě v tento den, 20. července roku 1995. To byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska.

0: Rádio 90. 90.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, CZ.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
2: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování CZ.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hitrádio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru. Jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90.
1: Dívám se a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
6: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka. Und da blieben Glauben.